0: nábožné slovo.
1: Slyšíte, dženca od Kita Malinka ze Slepoho.
2: Dělbíš dženca ještě zvěřata morič? Přeco viac ľudí je vegetarisce abo vegane žive. Chce dža zvěřata škýtač, popsvěty pomač abo stroša živý byč. Tohodla prašam so, dělbíš dženca zcua ještě zvěřata morič, že by se zeživil? Biblia nedá na to jednohu odmohu. Mjasova jič so nezakaza. Jezus sam rybu je. A tež na druhých místnach Biblie naspomňa so mjaso jako coroba. Runočasne sú zvierata Bože stvorenia. Človek má so vonie starač. To reka so převozme zamujitošť za zvierata a scúva za cuvú stvorbu. Dženca sme inak živí. Viele ľudí môže so tež bez mjasa jaradere zaživieť. Tohodla rozsúdžia so nikoci vedomie za vegetariske abo vegane živenské vášne. Druze jedža dále mjaso. Živaja pak na to, že sú so zvierata po možnosti dere žiažili. Snano nejenže tohodla jenož vo prašne, hač smieš mjaso jesť, ale kak vedomie z Božej stvobu vopkadžiš. Tuž vopkadžejme s respektom s našimi zvieratami a přírodu. Tak, že máme tiež v príchodže hišče veselo nad nimi.
1: Tole praj Kito Malink, Slepoho, ven na dolku a zamovitosť, či srbsko-vosadno zjaska.

0: Lube Gitschi, nicht wort dutschtsche, nicht goje tschas, aber spostro.
1: Chehodla? Gat? Sto? Lexia, Frascheso!
2: Puh, da je Jensa sasso, Kitrocheska. Zaperlot, sto maschu dobole schon nutzka.
3: No hai, zakujte pšet mit zesjuki, mape a lute kni.
2: Je nož derje, so mam jaš bin für binze Schule.
3: Da mach schon nutzka, sto schinne netre basch.
2: Hai, to poma. Moja dobo a zdauna nie dajka češka kaž tvoja.
3: Dajki špint, bia vopravdje tež trebač mu.
1: Dobre ranje, vamaj.
2: Dobre ranje, Lexio. To dobiš mamu přesvědčič.
3: Aha, no haj, nemůžeš ty se na noc neporečeč.
1: Kajki da mataj problém?
3: Moja šulska dobuva je kuždžin česka kajš hevak nešto. Ale mama, víš, bint v šuli nedovolí.
2: Máš přehusto zapisky, dokud to mece nadavky pobrachuja, aby raz knia, aby raz zešiuk. To ju vizo mérza. Dodla máš šo tam a sem nosič. Du smieš lepší poriadk, dostaneš ty špint.
3: Runie toho, byše přetyžne mi tyž mamine poslene svo.
1: Přejuči, zosači poradži ju o tym přesvičič.
2: Víš tyž to, dženca poponju ja ti pokazam, kak ja svoje věci riaduju.
3: Dobra idea. Josefina, ste naša váha popromšče kupili?
2: Hej, chceš so vážič?
3: To budeš nedom vidieč. So, a horje. 12 kilogramov na váži. A ja sem... 36 kilogramov češki.
2: To boja váži cičinu to, što sam vážiš? Lexio, kajke sú předpisy?
1: Ty meníš předpisy, što smie tajka tobova šedný deň vážič, zo neby kribe tej džišča škodžava?
2: Haj, tu te meniu.
3: Za to dáva předpisy?
1: Doporúča so, zo nesmie tobova viacač 10-15% váhy šúleria meč.
2: Kejko smie to bola tadia byč?
1: No haj, když váži tady 36 kilogramov, nemiła tobowa ciesza hać 3,5-5,5 kilo być.
3: So, to szitko won wozmu. Ta prosna tobowa je tola hiszo 1,5 kilograma ciężka. Widzitaj?
2: To dla szak ta idea z tymi szpintami, Tadeo.
3: Dere, szpint je jedna możność. Abo zjadce jem, to by była druga możność.
1: Ty myniš, gdyż so twoja waha zwyši, smie to była potom ciesza być?
3: Haj.
2: To z twojej wału modlije tracz. Kitšo dže, gdy so dženca poponju zetka moj. Haj. Potom ci pokazam, kak ja svoju dobu za přichodny dzień přijotuju. Mały tip, pak hižo nitko mam. Tum bone album s tymi kopańcami kartkami. Możesz pak nitko hižo wupakować.
3: Okay.

Hej, sobotu zatočen, 27. junia poté, kým je premiéra, staví znovu krabače ve kúriave samoty čornym komcu. Zastupné líštiky však sú nemali šepreč, hač na te, kýž sme si za vás rezervovali. A vy môžete si tu vúdobyť. Mezi všetkými koci sú nám hižo kuzvarské rončko podali a mezi vami koci chcete nám také kuzvarské rončko tu přednes, švulosujeme zastupné lištiky. Zazvonič môžete krotko po napu sedmich, po takým po našich bojesčach.

0: Polícia z G.
1: V slepom sú neznačite letnú 94-letnú ženu zjebali. Kriminelní vop starého si přístup na jej konto a v odspenech on jeďo 40 euro. Kriminálna služba pat dále přepetuje. V Vojarecach sú konstitúčina paduši kolesu popuču byli, oni zadobichu so do pince viace svojbného domu na Löfleruje a pokranichu z neje e-bike vyhodnoče nemale 5-10 euro. A v Budyšine na Velečanske je zastojnik Punžilu šiponju vodžoku Audi a v obkečbovavkiž by kytro seklojče popuču a je tež svoje auto vulko myslene nedom na dvimaj parkovanišča maj odstajva. Dokiž ne by policist v službe zauva un svojich kolegov vo pomoc. Dezvisčichu, zo je žona trošku vuboko do šklenčki poladava, test huda, zo mi je še 30 let na nešto vjacač 2 promili alkohola vykrije. A zavisčichu jest mu dovolnost, kajštiš ključe auta.

0: Srpski rozvoz. Pojeste. V studiu Matej Gisvauk.
1: Dobre ranje. V Lenje je čaranje džepeđe sa čosči na temu od Brunicova regiona k zakitovanskomu mjestnu, kajke je vujče vevužice diskutovalo. V nadavku MIT Budešin a CDU skupinu Zaraniska Zerska pri kloštorske vođe je sa zaradvanje organizovalo a prevedlo. K tomu staj mjestrim člone zakitovanske vubjaka Zerska Jens Lehmann a njedeši generalni major vojska Markus Korčik na prašenja vobedljaku a vobedljarju odmovjavoj. Při Milino vodže s vulkým napječom blízko Krosčíc tu kvílu zanirovanské náprave převedu. Kajše zdželi rečnica závoda Sachsen-Netze Nora Weinhold, štěžore Milino vodu tu kvílu znova vobábia, zo nebych ho zerzavili. S dobom převedu nedom tež nekotre kontrole na fundamentach štěžorov a je vydátem páču vuporedžeja. Milino vod ze 110 kV napječa vědže od přepinárně ve Kamencu hačke přepinárně ve Zuborničce. Gmenska rada v Bušicach je čara jednovostne obsamknula bydlenske dome v vietruskim sydlišču předač. Tute je tedyša šamotunja konc postatých let vo sebe za svojich dživačerů natvariva. Po 1910 přenžichu one do obsedstva gmene. Dokež v domach přecomine ľudí bydleše, buchu nekotre z nich v zajších letach ižo zvotorane. Zbytne vietruske bloky ze 125 bydleniami chce netko investor ze Badensko-Württembergske kupič. Za vobedlerju sami tak je so nas stani rečoso přesto ničo ne zmini. 6 serbskih modostnih v starobe 15 do 17 let vopčeli so tu kvilu na gimnaziju v Vulkých Rydorecach, Nemsce Grosrostov, na tak menovanem DFB Junior Coach vukupvanju. Od ponžele hač do pjatka su modostni za to ze šulske vúčbe vúsvobodženi, so bychu si zakvade za svoju prinju trenersku licencu přisvojili. Ke teoretiskemu a praktiskemu vukupvanju sluša, kak so treningu jednotki přihotuja, planuja a převedu. 40-hodžinski kurs organizuje Zapadovúžijski koparski zviazk v kooperácii s DFB-om. Přepytovania príčiny vojenia na Vitniku pola Krosčíc přeco ešte traja. Kajž policia na naprašovanie MDR Sachska zdžili, dobia najprv do vovu Vitnika s pomocou krána delezač, hakle potom môža policajsci sličerio so svojim dživom na miestne pokročovač. Miestem sú pri vojeniu spalené džile Vitnika z okolných polov zezbierali, tak so hoči so přestrin zasa ratosce vúživač. Lieca konc mierca bie so na polu mies Krosčícami a Zejcami Vitnik do spône vúpalju. A to one bychu. Naše povestče, kýž namakače dále na naše internetové strony rune takéž v našej dámotné app, kýž říká MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Živé slibro pokazal v Budišine dále 15 stopňů. Nekotre mročele vůladáme na nebyho dženca, pak mělo sucho ostač, přece zase tež slunce vůladáme a živé slibro te zaleze na maximálně 24 stopňů dženca a juce změjeme s blakami potom hižo temperatúra hačke 30 stopňa.
2: Našim koncu dere beži, što je švobkat nastupa, tož přijetše dere do dženznejšie srede, 7. junija, 4. po 7.
0: Srpski rozvoz.

0: Kraljiću.
1: Stavizna vo krabače vabi kožde leto sve luči do čornog kumca, što myslach u luča nede poprom vo dajkim mynku. Doho pačeše mynkustvo jako nečestne povanje, to zaližeše na tom, zo steješe mynčasto zvonka vjeski abo mjesta, a s tom zvonka vjesni abo mješčanske zromadnosti, a zo dobeše mynk tež na sjatech dnjach abo nedjelach, a samo venoce dživač. Nimo toho reskotace a klepotace zvuki myna ľudži šerjachu, husto bychu mynkojo tež dohla nevo blubu ani dokež kazachu se jako mzdu za mlieče vieste podžel muki. A z dobom nudžo tu a tam na to tukachu zase mynk viac do svojsko zakamlie, hač je mu poprom čistej. A tak se ľudžo to a tamne vo potajnstvach myna povedachu, doniž som mynke samokuzborske moce nepřipisovachu. Přes čož nastavachu poest, čekajš napríklad poest vo čornom mynku, čornom komcu abo poest vo krabače. Přichodná celá aktuálna stavizna vo krabače bude po takým sobotu za týdžen 27. júnia na tamnejším jevišču vidieť. Stojš to srbským podielom a srbskými spevami, ka ešte v srbskom rozhlasu snáno tešíš o slyšeč moli. A stojš necha letušu staviznu skomžiť, ja so pala nás vo posledné zastupné lištíky povapiu s pomocou mielku a kúzvorského runčka. Druze si snáno tola vokovo krotko Kopona podžuje, či ešte zváža nám svoje runčko tu přednesť a hýžo sče tež v mie s potenciálnymi dobečerjemi zastupných lištčíkov za premiéru sobotu za týdžen. Máme menúci ešte 5 kruč 2 lištčíkaj za vás.

0: Aj pošeli přes ves malič do bula kopač na nekaj kovježu zališ, si skočku rajkač abo s psom špacirom hič. Možnost, čo za rjane vočastvace popolno je poprom zaručene, a při tajkim krasnem vedre vesela so nekoci netko hižo na svoj lečni dol abo tež na konc tydženja.
1: Rečni kuček srbskim rozvozom.
0: S doktor Anjo Pončovej.
2: Prosine so bliža, a s tem dovolove čas. Kujšte ma svoje predstave, kak se svoj dovol přeživić. Či jeni vostanu doma, tamni proda džaso do cuzby. Nikoci knihuja se niđe hotelovu stvu, druze zaso lubuja tak mendovane ferien abo hotelanlagen abo ferienparks. Kak možeme k tomu najlepe sapse prajić? Nimske svoje anlage ma jara široki, a tež požičkone voznam, a nehodži so jednore do srbšine převožič. Dobime přeco obkjetvovač, vočo konkretne dže. Tak menujeme nimske grün anlage srbse najlepje zelenišćo. Čož chceme vuzbinić, so možeme so tam djere vukodžovač, možeme je tež menovač vukodžovanišćo. Po tute mustrje bych tež tvoriva hotelnišćo, za nimske hotelanlage. Veso funguje tež zuzesvor resor. Za ferienpark, abo ferienanlage, pak nebuch prosine, jako vukadžišto za novo votvodženku zawa, ale dovol. Však chceme v tajkim parku reane dovol přeživić, a to činime v dovolnišču. Ale šo jene, dže a na kajke vašne vy, lubi připosluchario, vaš dovol najradšo přeživiče, hač doma, fotelnišču, abo dovolnišču, přijel vam rejane vočas svjace čas s vašimi ljubimi.

0: Jenače menšinu do osmeše. Na temu od Bronicového regiona k zakituanskému miestnu, kajke je vůviče Vůžice, je so čera v Lene diskutovalo. Téno zastupěra zakituanského vůběrka zjazka a nedešel generálno majora vůjska by, dobíme byč přijotovaní na vojnu. Nemské vojsko plánuje strážný bataljon Nedžichove. V polských Bolesławiecach nastane vůlke zakitovaniště kraja USA se zmenom Fort Trump. Hajve v úchodě so tuž to hýba a moce so mobilizuje za zakitovanský pád. Je so tež vo zraněných, vo mrtvých rečovo, hajve vojny, na kotruž se hotujeme, abo v kotrež, kaž nekoci praja hižo dávno sme. Běže to čera, zdžila kytro čiva diskusia v Lene a Mati Čísvauke po zariadovaniu nekotre minenia zapopadnú.
1: Zo sú tie minenia jara kontroverzne a desu jen kusúboša zavíra s tom, pojnenu by prajč, kúžde ma niže praje, ale niče sa šo praje.
2: Što vám napríklad strach činí?
1: Zo sa snano přejara do jedno smira, jedno šľada.
3: Hej, ja sem mudriša von, dokáž ja to tak vidím, že to za našu regionu jedna šansa je.
4: Za mne by to popohom jasné, že bude kontroverzné diskusie nastať, okáž je to jedna tematika, kýž vizor nejo tak celé jednoha. Also ja sem vizor tež za to, že som škýtame před tajkej situáciu, to je celé jasné. Ale što ještě mi dženca trochu povahuje, je tuto mít na to, što může jen činč, že to docela nenastane, že může jen takrec tuto diference mezi těmi krajemi zase otvarit, že se jen zase dojedná, že jen do diplomatie šinče. Tuto dybk se dženca docela nejo obryčal. To mi kus povahuje.
5: Ja meniu, to je vážne, že sa informuje přes expertov, ktorých v tým procesu nutská sú a tiež to rozsúdy tvoria. Za ľudnosť sa došť, vy ste veci hýdak vidí, to je tiež normál, a tohle je to vážne, že je meso burčí.
6: Also jen jo putno, so sú tie minina jara šelakore, što ešte nastupa, što ešte mi, v osobinstvene gešine, svo sein druje musle, se sobu za, no, jen tie hinak jemo vidži, vo druje steniša, ha jo putno, so tla, môže im prajč nekak posta, sú tie minina jo rozžilne, što ešte in Sovietsku nastupa.
7: Či referenča, Britku, mejachu, Pobože jara dobrú fachovú kompetenciu sú tie jara dere s tými prašinami vopkadželi. Ja som musel svojho múku, že jara dere čuť ako zareadovar. Ja som mu přes túto dobrú rezonancu jara vesový a celkone, kež je tu večer bežal v jarine.
0: V Lene je čaranieče postahosti na tému od Brunicového regiona k zakitovanskému miestnu kajke je v úviče Vůžice diskutovalo. Na dolku MIT Budešin a CDU skupinu Zaradnisko Zjazka při Kloštorskej vode je so zaradovanie organizovalo a prevedlo a Matej Čísvauke nekotre menina večera zezbieral.

0: We nocena nedzielu jeso we wutach pola wojerec, češke wopkatne nies božo stało, tež my sme o tym šak rozprawili, tam by auto we Kšivici runi wundo domsko zajewo, jedna osoba je so češko zraniła a šofer namiestne nies boža wudycha. A tam we wutach Mateo je netko wulka vosebita pomocna akcja startowała.
1: Však jedna so při tutem šofere vo Mečela grekského hostčenca tam ve Vútach. Vúlce znáte vom bier a tiež vobľubované a netko je domizniske dôrstvo ve Vútach. Takú crowdfunding akciu založivo abo startovalo. Tam chceďa vo sebe tiež svojbe pomhač, kak dále, že tam tiež za hostčenc tam zbieraja. Znajmenša pýtaja abo spýtaja 5000 euro naromadžič a tu kvíľu je hižo přes 4175 euro na tutun konto přes GoFundMe. Hej, romadže přišlo a akcia hišče dále běží, so bych ju tam ve Vútach trošku si mesobu tež pomalil tutej české situácii.

0: Che hodla? Gat? Sto? Lexia, prašiso!
1: Puh, da je dženca zaso, kytro češka.
2: Zaperlot, što máš dobole šo nutska?
1: No haj, za kužde předmet zešjuki, mapy a lute kni.
2: Je nož derje, zo mám ja špin v pince šule.
1: Da máš šo nutska, što šinne netrebaš?
2: Haj, to poma. Moja dobra zdauna nie je tajka češka kaž tvoja.
1: Tajki špint bia vopravdje tež trebač mu.
0: Dobre ranje, vamaj.
3: Dobre ranje, Lexio.
2: To dobiš mamu přesvědčič.
1: No haj, nemůžeš ty s na noc neporečeč.
0: Kajki da mataj problém?
1: Moja šulska tobua je kuždžin česka kajš hevak nešto. Ale mama mi špint v šuli nedovolí.
2: Máš přehusto zapisky. Dokiž to mece nadavky pobrachuja, aby raz knija, aby raz zešjuk. To ju vizo mjaza. Dodla máš šo tam a sem nosič. Dys měješ lepší poriadk, dostaneš ty špint.
1: Runie toho byše přetyčne mi tež mamine poslene svo.
0: Přejuči, zaso či poradži ju o tym přesvědčič.
2: Víš ty što, dženca poponju ja ti pokazam, jak ja svoje věci riaduju.
1: Dobra idea. Josefina, ste naša váha po promšče kupili?
2: Haj, chceš se vážiť?
1: To budeš nedom vidieť. So, a horje. 12 kilogramov na váži. A ja som... 6,30 kilogramov češki.
2: To bola váži cičinu to, što sam vážiš? Lexio, kajke sú predpisy?
0: Ty meníš predpisy, što smie tajka tobova všetný deň vážiť, zo neby krybe tej dišča škodžava?
2: Haj, tu te meniu.
1: Za to dáva predpisy?
0: Doporúča sa, zo nesmie tobova viac sač 10-15% váhy šúleria mieč.
2: Keľko smie to bola tady a byť?
0: No haj, když váži tady 6,30 kilogramov, nemiła tobowa Česha hać 3,5 do 5,5 kilo być.
1: So, to šitko von wozmu, ta prusna tobowa je tola hišo 1,5 kilograma Češka. Widzitaj?
2: Tohle šak ta idea s tými špintami, Tadeo.
1: Dere, špint je jedna možnosť. Abo zjace jem, to by bola druhá možnosť.
0: Ty meníš, když sa tvoja váha zvyši, smie tobova potom Češa byč?
1: Haj.
2: To s tvojí váhu môdli je trač. Kýčo dže, když sa dženca poponňu zetka môj. Haj. Potom ti pokazám, kak ja svoju dobu za příchodný deň přijotuju. Malý tip, pak hižo nečko mám. Tum bolný album s tými kopancovými katkami. Môžeš pak nečko hižo vupakovať.
1: Okay.

0: Tak, po napu macie netko jeszcze posłaną szansę listczyki za premierne przedstawienie letuszej stawizny w okrabacze czarnym kumcu sobotu za tydzień dobycz. Czekamy tu już po połyszczach na wasze kuzłowskie rączko, a potem moje dwa listczyka i być też wasze pecz, krocz dwa listczyki mamy do romady. Wulasujemy między wszystkimi, którzy są nam jedno rączko posłali, a potem nydom jeszcze zazwonia czysło 0800 37 40 37 4. Ja was pytuję, 0800 37 40 37 4.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Matej Dziswałk.
2: Dobre ranie. Velenje je čaranje če 50 hostči na temu od Brunicova regiona k zakitovanskemu mestnu, kajke je vujče veužice diskutovalo. V nadavku MIT Budešin a CDU skupinu Zaradnicka zvijanska pri kloštorske vođe je so zaradovanje organizovalo a prevedlo. K tomu staj mestrujem člon zakitovanskeho vuberka zvijanska Jens Lehmann a njedeši generalni major vojska Markus Korček na prašenja vobedlerju a vobedlerku odmovjavoj. Při Milinovoče s vulkým napječom blízko Kostčic tu kvílu zanirovanské napravy převedu. Kajše zdeli rečnica závoda Sachsennetze Nora Weinhold, štěžore Milinovodu tu kvílu znova vobabia, zo nebychu zjazavili. Z dobom šeraduja nedom tež kontrole na fundamentach štěžoru a je vedatem páču uporečia. Milinovod z 110 kV napječa veče od přepinanie v kamencu, hač ke přepinanie v zuborničce. Gmenska rada v Bušicach je čera jednovosne obsamknula bydlenske dome v vietruskim sydlišču předač. Tute je tedy šaša motonja konc postatech let vo sebe za svojich dživačerov natvariva. Podžiadna čestu dživy desač přenžichu one do obsedstva gmene. Dokelš v domach přeco menje ľudí bydleše, buchu nekotri z nich v zajšich letach ižo zvotorane. Zbytne vietruske bloky ze 125 bydleniemi chce investor z Badenske-Württembergske je netko kupič. Za vobydlerju samých pak, tak vjesno nas da stani rečo, so přesto ničo ne zmini. 6 serbskih modostnih v starobe 15 do 17 let vopčili so tu kvilu na gimnaziju ve vulkih Ridorjeca, Nimsce Gros-Rönstorf, na tak menovanem DFB Junior Coach v ukupvanju. Od ponžele hač do pjatka su modostni zato ze šulske vučbe v usvobođeni, zo bychu se zakvade za svoju prinju trenersku licencu prisvojili. K teoretickému a praktickému vukovaniu súša, kak so tréningové jednotky přihotuja, plánuja a převedu. Štocečí hodinský kurs organizuje Západovúžijský koparský zviazk v kooperácii s DFB-om. Přepytovania příčiny vojenia na vietniku Pala Kostčic přeco ešte traja, kajž policia na naprašovanie MDR Sachska zdžili, dobia najprv do vovu vietnika s pomocou krána dele zač. Hakle potom môža policajsce sledžerio se svojim dživom namiestne pokročovač. Miestem sú pri vojeniu spalené džile vietnika z okolných polu zezbierali, tak zo hoči so přestrin zasoratosce užívač. Lieca konc mierca by so na polu miest Kostčicami a zejcami vietnik dosponie vúpalil. A to one bychu, naše povestče, kýž namakače tež na naše internetové strony rune takéž v našej dámodnej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Žive slibro pokaza v Budišine miestem 17 stopňu. Dženca zmejme tu iš do svonca a tu a tam so nekotre mročele na nebiu pokazaja, ale dženca mimo sucho vastač. A žive slibro zalieze na maximálne 20 stopňu dženca a juce zmejme s blakami hižo miest 28 a 30 stopnimi.
0: 4 menšiny po napu dživečiche.
1: Serbský rozvoz.

0: aber schnell so.
1: Man hat gerade gedacht, ich geht doch mal link, sie ist lepper.
2: Du bist ein bisschen schwerer, Moritz. Schätze, wie als Luigi je Vegetarist oder Veganer Jew. Chce ja zvěřata ta škýtač, popsvěty pomáč, abo stroša živý bůč. Tohle prašam se, ty bys dženca zcuhajíš se zvěřata morič, co by se zeživil? Biblia nedá na to jednohu odmohu. Mjasová jíč se nezakazá. Jezus sám rybu je. A tež na druhých místnách Biblie naspomňa se mjaso jako coroba. Runočasne jsou zvěřata Bože stvorenia. Člověk má se voně starač. To řeká, že převozme zamůjitošť za zvěřata a zcůha za cůvu stvobu. Dženca jsme jinak živí. Věle lidí může se tež bez mjasa jaradere zaživět. Tohodla rozsudžia se nikoci vědomě za vegetarické abo vegane živěnské vášně. Druze jedža dále mjaso. Dživaja pak na to, že jsou se zvěřata po možnosti dere žeželi. Snano nejenže tohodla jenož vo prašně, hač směš mjaso jíst, ale, jak vědomě, z Boží stvobu vopkadžíš. Tuž vopkadžejme s respektom s našimi zvěratami a přírodu. Tak, co máme tež v příchodě, hýště veselo nad nimi.
1: Tohle prajky to malink se slepoho ve nadoku a zamovitosti srbského evangelského zvězka.

0: Schule souvenuse, dajob šemawo serskich ceptajo. Serska rada a kupvajnske politikarie pytajú za udrogami. Topak zeušim neo laško, jo se cora zasi pokazało na zmakanju serskie rade v Hošebusu. Ugledam ja s tým tak, až teke digitálna úcbanie bužo se skoro rážiš za serbštinu. Moja kolegovka Stefanie Krautzolz jo pri serskej ráže prisluchala, taká online úcba by doch snáš mogala aktuálne brach cepta jo píčku uronáš, abo?
1: Jo, tak by mogalo byš. Jaden cepta úce a na více šuliach mogu súkniky prišajtovaš. To je možný recept prešivo upadoju úcbných gežinu. Lec Rona šopin veto išči vysoba za dogledanje prišaltovanych ukniku trebna. Ale taka ucpa v blížšem casu nebužo. Lec Rona štaja nazgenjenja z koronovego casa abo z drugih kraju su coragranili až jo bramborske šo išči na teoretiske planovajnske roninje. Občelenje pri uvijanju a uprobirovanju takeje ucpe jo dobrovelnje zašule acceptaju a Emilia Nimcova, vjednica želanišća za selske kublenske uvijanje Hošebus ABC, jo gronila až njenamakajo acceptaju. Jih občeženje s drugim želom ve šulach jo pše velike. Kublenske ministarstvo jo pokazalo na to, až jo šo išči v vytklosovanju, mjaze drugim ze statnym šulskim amtom.
0: Hüšči vrtkvosuju. Lec runoš jo ta krajna digitálna strategia, kenš jo báza za takú úcbu juž z leta jan a dvažasča?
1: Jo, píš let pytom išči planuju. Žož runocásne nento u nás te selske ceptaje na umengtu. Při tom dybku sú pincelské ražišele tak explodirovali a sú gronili, kak nespokojom sú s jadnaním kublenského ministarstva, dokoľaš jo problematika leta dlhko znata.
0: Z dvojkýho listčinu domácnych nadavkov jo potakem saská rada cora posieženie zakoňcova. Píš a 20. augusta kšie hýšči raz interne vo kublenských témach obradovaš a ve septembrie zase zjavne. Učomne žík, Stefanie, za tie informácie.
1: Prosím.

0: Saski Nakupovac. Popšam, bedelo to v saskem sedlenskem rumnje normalita bøš, ale to nejo. Ale, kšac po kšacce nieco na tom zmenio v Gogoloje, v tamnem Lausitzpark, Wužiskem Parku. V tom nakupovanskem centrum je so gano ten celle mark dvojorecnje utoflovali, a moj kolega Luka Golinski jo tam ninto raz nakupovat bo. A ja mam jogo ninto ho v studiu. Vitaj, Luka.
1: Dobre, želim.
0: My come ninto vežeš, co so tvoje nazgonjenja byli. Kak si zaušim na tu ideu přišel tam v Gogoloje nakupovatiš?
1: Jo, also zelo transparentnje gronjene, nie som bol predne raz tam, ale drugi raz. Ja som do toga už raz případne tam v tom markkauf je tam bol. A ja som bol, musím gronič viegim přechvatane, to jedno je tam vížeš, zelo samorozmijúce tam všakno na nímsky a na serski. A som se pen myslil, jo, co godla popšujem nic. Also za mňa je to samos na špičku emocionálna vec, bo ja nie wiem, jetzt som ja wegen wegen dobre Rezipienza taki Marketing bin, ale to bo gerade coolna wiec, to einfach wiesz, aż to serskie ja cało samo rozmijuce takie prezentne tam. Jo, tak ja ta idea bin przyszła, z tym niekak żyłaś, a jan przynosk ugotowaś.
0: Genau, my musimy gronić, to ja poprzem recherche była za jan przynosk, za nasz telewizyjny magazin Wużyca. To groni, gaż co szo luku pen wiżesz przy nakupowaniu, może szo przyjdu co sobotu Wużycu zaszaltowaś, ale co si ty pen dożywił przy nakupowaniu?
1: Jo, ten raz som kšeo napšaudu na to pičku gledaš, liec jo to možno celo v serskej rece tam nakupovat iš. Also nic jano, to nímske citaš, a pen přitom pičku na to serske teke gledaš, ale napšaudu se koncentrovaš na to serske utoflovanie tam a jadno je ze s tým žiavaš. A ja musím kroniš, okej, okay, píšku šeško je bol, dokoláž to nímske je viegin veliký tam také, ale niekak je to už o švo. A ja som samo na oknu pen také nové vokáble, abo svoje, ako do toho zaužím nie som znal, dokoláž nie som to užíval, dokoláž nie som musel to užívať, niekak nie som mal gožbu za to. A napríklad také nieco ako přeoblac, až je to jedna umkleide, to einfach nie som viežil, dokoláž co godla. Ale jo, co godla popšam nic.
0: Mhm, a hüscht ihn jetzt so, also der Sejewidwa, so schickne Znau?
1: Skoro, ja, also tam ja ist schon ein bisschen Artikel über Domacnost, myslím se. To také do toho nie som znau. Ale was sie dann také wiece, ako Wino, zawische, ja to znaju. Aber Sad, aber Zelin, také... To je so skerej také standardové vokáble.
0: Aha, okej. Okay. Also bitte, Gronio, až má také dvojorecné utoflovanie užitk za Serbo?
1: Jo, also zavisce možeš se tam přašaš. Jo, to nento také unique selling point, also také nieco ako dej byš jednorazne, aby kupce přišli. A k tomu ja nento njamgu nic Gronio, štokoláž ja se tam také neuznajom za marketing. Ale to... Bemögau nicht ein Savische taka kritiske Wiesisch, as Data Penjano Sato bisch, as Majo Wetze Kupzo tam. Alle, ja muss im Jusch Gronisch, as to serske jo Wiesisch, we s jaunem Rumje, to nie muss bisch jano tam, josch napsikwat taka utoflowanje jo napschau dukasen. To bedejau popschauen bisch, Schuji, dokolas serske Luge, o teke Schuji Jewesu, a te teke Schuji du, teke do Supermarka napsikwat. Jo, ja mam to popšam za viegin vážne, až ja to kradu, also až jedno, ja to jedna vec, ako, ja ako, im vížeš, jo, also, až nie je to jano tak, jo, te Serbe, te sú o teke niekak živé, te sú o niekak, ale nímska rec, jo, ten absolútny standard, a šikno jo na nímsky, a te mögu ga teke šikne nímsky, pejed, až co godla byga dejo byš serský, ja to tak neviežem, ja myslím si, co godla neby dejo byš takie serski, dokolaż ojo serski sedlinski rum.
0: Sitte w Marku Luzi z Makau kensz suk tomu nieco gronili, also kak to na nich statkujo?
1: Also ja njok nento zu wiele spoilerowasz za przynosk, za wieszcze, ale jadno rejtno rozgrono sme mieli z polskimi kupcami tam, ako nie su kszeli nento prize kamery pejedasz, ale su gronili aż majo to serske za wiegen ważne, a za rejtno rec, a su se teke wiaseli, aż megu wiele rozmiesz, a aż jo to eben podobne. Ten kupc jo pen wykojencu teke gronio, pan jest świetnie. Takie nieco ako wyszczo wir lieben es nicht. Also, dann sind sie wirklich in Wärtsleo. Denn ja, Fan, Ticke, selbst war Muslim, so nicht kack.
0: Popscham, be Mogabo, WC-Takig, Marco Büsch, wer wo steht, aber?
1: Ja, also, Popscham, schick ne, top cool, ne,
0: Rozpšava wird nakupowańskiego Experimenta hovochosche Bosu Luka Golinski jotobo. Wenn ihr bei Nakupowańskim Zentrum je Lausitzpark a jotam opitau naserski nakupowasch. Zelle pschinosk tomu, wie sie schon tu sobotu w naszom telewizijnym magazinie Wużica, 20 minuto po jadnok w Bramborskim Kanalu RBB Telewizie.

0: Smir Gigi Billy. No, nic za Gigi, ale za modostnych. Jo myslone nasz Morzyński magazin, a ten stoi wicze za se na programie. Teme ma Jakob Pridichkeit za was.
1: A co je nowego? Bubak!
2: Hej, ho, a witajcie. Na nowy Bubak. Ja som váš moderátor Jakob Pridichkeit a man. Som mio leše neka künnace vyspomnešu. Zavest, že nie som jadnočky byl, kejnš jo dostal šok v zajžených dňach a týženiach gledajúce na vietroeb. Ši žaseš stopniach v júniu na živo. To definitívne nie jo stojavo na moje 2006 a 2006 bingo kart. No jo, niento ga južo viele lepiej ugleda a možo se pši samým zase obšeškaš, až jo pšeliš šopo. Aby se pšauje na goru co cát leta přigotovali, pomagame vám sebe se frušnými přínoskami. Pasujúce klešu. Aby v dovolu v Ukraju doplne přesratne nebyli, se upošijo přece zase sebe nekotare základne znajobnosti. Miestne je rece přisvojš. Togodla, svišeme víče ako predne přinioskvet Karolín Kühne. Vena jo se přašava, cogodla modeluže cuze rece uknu. Jej úsledky víče. Nejpojšče niento jo kúšte sobu dostal. Kopajnca WM v Kanadže, Mexiku a USA jo statuava. Nemske mústvo jo mogavo svojo predne graše net krotko a svodko ze 7 jadem dobyš. Při tom úsledku, že startujú veľicne dopomneša. Informácie v národnom mústve, vašich přešenikách a svetovom mejstvarstve poušetne dostaňošo víče v tým jo. Mimo toho svišeme zase Johanu Šernigojc. Vena se stará v trebne ochvočenie v víčejšnym ústčovaniu. Teke, gaž, koktejc a lešie nekak gromaže pasujú, mežo alkohol na svincu píš čachotne byš. Až lešie teke bžes alkohola super funkcionirujo, pokazujo Johanu z jej Litchi Breeze mocktail receptom k uprobirovaniu. Jo, to šo víče. Petakem zašajtu šo váš